승화진 별 내 운조가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Auto Koutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Auto Koutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Čas už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hit Radio.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
5: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází ropám, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energií. Situace podle zahraničních médií ukazuje na pokračující napětí na globálním ropném trhu. Český hokej bude mít za mořem další významnou stopu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v nižších amerických soutěžích, podepsal víceletou smlouvu. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Permanentní videomapping na muzejní zdi, nová galerie pod širým nebem nebo obnovená ročenka architektury. To jsou jen některé chystané projekty, které přinese užší propojení Severočeského muzea a Technické univerzity v Liberci. Obě instituce podepsaly oficiální memorandum. To přinese novou úroveň spolupráce, která už teď běží na plné obrátky. Dopoledne bude na severu Čech ještě většinou polojasno, postupně se ale bude zatahovat. Odpoledne tedy oblačno až zataženo a místy přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 18 až 22 stupni.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ránko úterý 16. června 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Na Hit Rádiu kouzlila Lady Gaga Abrakadabra v 6 hodin 6 minut a musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to takový nahoru dolů, to ne, že ne?
0: Nahonu.
1: Nahonu,
0: je to nahonu, to slova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Až takhle, jo.
0: Až takhle. Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštelovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak ano, jasná, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí, no. Ten topí.
1: pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topíte?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, vy.
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika. Tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 6.07. Hezké ráno.

0: Jo, 6 hodin 11 minut, 21 Pilots na Hit Rádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte anebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
1: Ještě připomínám, že je 16. června. A opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
0: ano,
1: můžeme.
0: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
2: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
0: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
2: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
0: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
2: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni, to je dobrý.
0: Romana Vysočina, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přitápí večer v krbu.
2: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
0: Jitka Trpíste, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
2: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
0: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě. Možná jste si teďka po ránu přetopili, jo?
2: To napsala zrovna teďka, koukám Zdeňka z Říčan.
0: Aha. Tak Zdeňku z Říčan zdravíme vás na cesty. No a my se budeme taky topit všichni v hitech Ego Robert Burian, Žijeme len raz, 6 hodin 12 minut.

Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: Jo. Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo? Stačí otočit hlavou dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo? A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší k tankodromu u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo? Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo? No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky. To je Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama? No nicméně armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábií, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli. Jo? Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu, řekneme za chvíli, bude doprava. No a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
3: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na Lounsku na výjezdu z Podbořan směrem na Stachov. Vyprošťuje se tam havarovaný kamion. Silnice je úplně neprůjezdná a jezdí se dočasně objížďkou.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Kontakt.

0: Soubr 6 hodin 28 minut, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani nová rekonstrukce nepomohla, zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po opravách zezelenalo kvůli přemnoženým řasám. Vodní plocha přitom nedávno prošla úpravami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, sandáti, sumci nebo třeba okouni. Sezona potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slávistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
0: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
3: Tak já se hlásím, Míšo.
0: Nekecej.
3: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
4: Jo, ale jít na to dvakrát.
3: Ne, fakt jako... je to skvělý.
0: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
3: Cashbio.
0: Možná pak někdy Wembley.
3: Cashbio.
0: U nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Warislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
4: Jediná retrofigurka se ještě.
0: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři? Ne. Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší. Vy, kdo mi rozumíte, prosím vás, vy, kdo posloucháte, jo? Hedevej, Warislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno.

0: Tohle je pohodovka. JP Cooper, Astrid S. Na úterní ráno, Sing It With Me. 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest i puchejře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima, fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu. No a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak. A nakonec, díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek a teďka našel páníčka novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, který běží.

0: a staví se i Kelly Clarkson Heartbeat Song. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Rádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Rádio.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Každý den přináší nové výzvy.
11: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
10: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
11: Více na práce Ontex.cz.
12: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
1: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
13: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor v Litoměřicích. Omezení nově čeká v ulici Velká Krajská, mezi Krajskou a Mírovým náměstím. A opatrně taky v České Lípě, kde se pracuje v Litoměřické ulici.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno. Vy, kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou. Bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který se mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby si mě, Davide, poslouchal pár dní zpátky, když jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, v kolika, že vím, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Prostě se s tím nemaže, jo. Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: starostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o pátý potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V děčínské zoo teď skotačí jedno mládě vedle druhého. Během letošního jara se tady totiž narodilo nebo vylíhlo víc než 30 mláďat napříč druhy savců i ptáků. Nejnovějším přírůstkem je samička osla domácího. Mezi další letošní přírůstky patří také dva samečci klokanů rudokrkých nebo třeba dvě mláďata kozorožců kavkazských. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Dopoledne bude ještě polojasno, odpoledne pak oblačno až zataženo a místy může i zapršet.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ránko.
7: Hezký úterý vám všem.
8: Snídaně šampionů.
6: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David je tu s námi, hezké ránko.
9: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám taky dobrý for a vy mi ho nechcete nechat říct. Ježiš,
7: tak
6: ale on si to normálně.
7: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
9: Prostě. Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
6: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
9: Díky.
7: Výborný.
6: Počkej.
7: Děkujeme.
6: Pojďme na muziku, Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty, hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: tohle Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci, a ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím, já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde tak jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo. Já nevím, kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně, ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby se zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohlo vzniknout klub osamocených. Jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takové jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času a já se musela naučit být
2: to
1: sama.
2: Naučil.
1: Takže možná to by byla spíš moje
0: ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete, spíš chodit na ty místa sami.
0: Mm-hmm. Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na
1: solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut. Krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shouse. Love Tonight, posloucháte úterní hit rádio Snídaně šampionů, 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že i jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho přece.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musí si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hit Radia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín. Jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny, na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuju si to vyzkoušet, ať člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady vidíte, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Mm-hmm. Dagmaro, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama ráda si, tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo? Já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste. Hit Radio je váš nejlepší kámoš. K tomu máme spoustu parádní muziky. Teď třeba Leony By Your Side 7:17. Hezké ránko, pojďme na to.

0: My Mind. Teď ve verzi od Leony ladíte úterní Hit Radio 720. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Auto na šrot.cz.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
10: Auto na šrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.
11: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
13: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
14: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Dobré
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Liberecku v Novém Městě pod Smrkem. Dočasně neprůjezdná je tam Frýdlantská ulice. Jezdí se značenou objížďkou, která vede v obou směrech přes Vaňkovou ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Kontakt.

0: ať nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames, 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasech. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty,
2: já taky.
0: Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
3: 31.
0: Já
2: jsem tam taky nikdy nebyl a
0: ale
2: taky jsem zrace.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože teď David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude a příští rok
2: přijedou Blink 182.
0: Hezký, tak
3: to ale musíte dát, to musíte.
0: Tak domluvíme se, Jasmin to zve?
2: Takže nemusíme.
0: Takže nemusíme, takže no, tak dobře, no, tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no. Pojďme soutěžit, je tu Rychlá pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Aj. Pojďme na to.

0: a Daddy Yankee jde spát. Síto 7.37, hezké ráno, zítra rádio.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Filip z Litomyšle. Filo, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Hezké ahoj. Ráno. Nás pobavila zpráva o tebe, ty jsi nám napsal ahoj, teďka nás předalo auto Hit Rádia, je to asi znamení. Tak prosím tě, jak to vypadá na silnicích? Stále se ho držíš?
3: Prosím tě, teďka stojíme na světelný křižovatce v Litomyšli a stojím přímo vedle pána.
0: Nechce.
3: Koukáme, si poslouchá rádio. Ježiš, a podívá se na nás.
0: Tak počkej, hele, zkusíme, zkus mu zamávat a zkusíme, jestli poslouchá Hit Rádio, jestli nemá jinou stanici, když jako vyhodíme. Tak co, mává nebo ne?
3: Nemává, už se rozděl, takže už nemává.
0: A prosím, a co veze?
3: Veze dvě dřevěný srdce www Letňany.
0: Jo, já jsem chtěl, ať ho jako vybrzíš a prostě ty srdce jsou drahý, tak to nedělej, jo.
3: Dobře, dobře.
0: Tak Filipe, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
3: Bowling.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tohle bude hodně těžký. Filo, jaký je opak slova studený?
3: Teplý.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
3: Game over.
2: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
3: Simpsonovi.
0: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední pátou otázku.
2: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
3: Superman.
0: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5000 korun. Je to tvoje, Filo.
2: Gratulujem.
3: Perfektní, moc krát děkuji.
0: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
3: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
0: Je.
3: A to se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní a přítelkyní.
0: A jak se jmenuje dcerka?
3: Miriam.
0: Miriam, ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že jsi taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels My, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
3: To.
0: Jo. Tak jo, jeďte opatrně, zvlášť.

0: koncert Linkinu všude, kde ladíte Hitradio. The Emptiness Machine za moment 7:45. Dobrý ránko.
1: Už za chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrkneme za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
0: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hitrádiu. Tak hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
9: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
9: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června

0: že je letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
9: Hausbrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Semilsku. Dávejte si velký pozor u obce Studenec, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Je to u odbočky na Vrchlabí, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Činasky, selhání a zní to sakra dobře. Posloucháte Hit Radio 756, dobré ráno.
1: Tak schválně jo, poslouchá nás teďka někdo, komu vydržel řidičák díl než pár dní, nebo respektive jenom pár dní. Jeden mladík z Libereckého kraje, ten předvedl výkon teda neskutečný, myslím, že na něj bude vzpomínat ještě dlouho. Udělal se řidičák, pak to šel oslavit, zapít, sedl si za volant se 2 promile alkoholu a cestou domů to napálil do stromu, jo. Pak, tím to nekončí, dostal geniální nápad, utekl do lesa, jenže po chvíli zjistil, že sedět s 2 promile sám v lese není úplně hitpoška, takže se vrátil k silnici a začal stopovat a stopnul se policajty, jo.
0: Nekecej.
1: Normálně policejní auto a to mi přijde úplně jako story, kterou nevymyslíš. Kdybys to chtěl naplánovat, tak to neuděláš.
0: Tak jako takhle, když se nad tím zamyslíme, tak se 2 promilema těžko poznáš rozdíl mezi tágem, diskotékou, jablonce nebo policejním majákem, jo? Ale musíš se nechat teda za mě, že karma má opravdu občas skvělý smysl pro humor. Teda.
1: Každopádně policisti ho dostali jako do bezpečí, zároveň teda ochránili všechny ostatní na silnici, takže to mělo vlastně happy end. Nicméně tady je krásně vidět, jak někdy ta karma funguje v opravdu okamžitě.
0: No, hezký příběh, takhle. Mise splněna, Tágo splašil a ještě zadáčo.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Jaké pantofle?

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní, v Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. Tři Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli čtyři Češi, další čtyři lidé skončili v nemocnici. Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Permanentní videomapping na muzejní zdi, nová galerie pod širým nebem nebo obnovená ročenka architektury. To jsou jen některé chystané projekty, které přinese užší propojení Severočeského muzea a Technické univerzity v Liberci. Obě instituce podepsaly oficiální memorandum. To přinese novou úroveň spolupráce, která už teď běží na plné obrátky. Dopoledne bude na severu Čech ještě většinou polojasno, postupně se ale bude zatahovat. Odpoledne tedy oblačno až zataženo a místy přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 18 až 22 stupni.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné úterní ráno.
10: Ahoj, hezký ráno všem.
7: Snídaně šampionů.
9: S vámi Michal, Jasmin a David.
10: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X, ahoj.
11: Ahoj, dobrý ráno.
9: Dobré ránko, jak se vstávalo?
11: Hele, je to přesně takovej ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve dvě a budíš se ve čtyři, takže jsem úplně fresh, mám tady pátý kafe.
9: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli si pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Katy Perry. 8.07, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, posloucháte Hit Radio. A je tu s námi náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Hele, ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kdy má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jiného taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, no hele, o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak mě kouká, říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive reference měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro policii Hvar ještě, ještě než jsme napsali si Zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme si Zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem refrén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Xindl X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky si fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byly zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako jedné straně, kde tam jenom leží a koukají do mobilů, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, a co je to vtipnýho, to je jak u nás doma.
2: Realita.
0: No a ty když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jako že
0: tu kritiku tam pořád pouštějí.
1: No, jako hele, člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle to je jako.
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělali nějaký edit, tak na to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají o trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem srovná, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapřáhnu a budu se jenom užívat dovolenou, oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia a přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Xindl X dovolená na Hit Radio 8 hodin 14 minut a Xindl X s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená Xindla X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako... Že třeba úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě je hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou si jako to léto tak jako naplánujeme dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přijdu se s tím, že jsem to naplánoval úplně blbě a přeplánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někdy nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na nový single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní bodybundus, dovolená je v háji, že jo.
2: Ale
1: takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jakože člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo, pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu. Nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě. Tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali zatím jako rychle plánujem, kam teda odjedem, zjišťujem, že letenky jsou úplně všude po světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadlu bude čas napsání nových songů třeba.
1: A úplně ještě nevím, jestli u moře. My jako zase moře si užijem, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, co zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty. Takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mně se vybavilo, ty jsi vlastně náš takovej táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak prostě. jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna jsme tam seděli s Honzou Nojnovým, s Markétou Rachmanovou a říkal, vymyslel mi název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řekl, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první věc, co mě napadlo, Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a řekl, snídaní šampionů, no.
2: A je to.
0: Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme si zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě.
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahitské léto a Popals Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
11: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči právě teď zasahují na hlavním tahu mezi obcemi Ludvíkov pod Smrkem a Lázně Libverda. Na vozovku tam spadl strom, který je nutné odstranit. Chvilku si tam počkáte.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: 8.29, Sam Feld, Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou, a do toho chystáš velký narozeninový koncert, pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Riegerových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, dobře, stovek lidí, mm-hmm. a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí, a příští rok, když bude těch 20 let na scéně, tak to bude ještě o trošku malinkou trošičku větší. Mm-hmm. A do té doby bych chtěl právě vydat novou desku. Říkám si, že slavit 20 let nějakou bestovkou mi přijde trošku jako trapný, že přece jenom jako nechci to brát jako nějaký uzavření, nekončím, prostě jdu dál, takže naopak chci dělat jako nové věci. Takže nová deska vyjde někde na jaře, pokřtíme ji potom na tom dalším mm-hmm. koncertě, ale teďka jsem vlastně chtěl lákat na tenhle letošní koncert, Kresně. Takže tam zatím nic křtít nebudeme. Tam uvidíte mě, kapelu, uvidíte tam nějaký speciální hosty, uvidíte filmový projekce, který máme ke všem písničkám udělaný, nějaký pero efekty. Prostě takový ten větší koncert, něco, co normálně člověk si na festiák nepřiveze, a samozřejmě dvakrát delší program, než by měl na festiáku. Mm-hmm.
2: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co by se řekl tomu Xindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdejší Xindl?
1: Že tak dlouho vydrží, jo, jak já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterýho by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Xindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději, říkám prostě, ale ono to dopadne dobře, a když ne, tak to ještě není konec.
0: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně a já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal, a Jasmin 7, takže my jsme na tobě vlastně vyrostli na těch songách jako Anděl a tak dále, takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
1: Takže vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
0: Vlastně,
1: jo,
0: takže nejenom, že jsi vymyslel název Snídaně šampionů, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky, tak moc děkujeme.
2: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty jsi právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Mm-hmm. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
1: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Mm. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. Mm. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
2: Manželka a zase poradila,
1: no, zase,
2: dobře.
1: Zase poradila manželka, teda, že jo. No a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12-letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no, tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
0: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe, anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
1: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Mm-hmm. Když jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal. dostal.
0: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje, když teda někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených? Třeba 5 a pak mu řekneš, že už, tak to už žádné budu.
1: No, žádnou.
0: Já
1: jsem hrozně tvrdohlavý, já jako ještě říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jak to má být. Ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko místo Ička. A takový věci, který u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý, pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako, hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka, pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
2: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, kterýho se trošku bojíš nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
1: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když to nemusím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako stárne, jak člověk zraje jako víno,
2: zraje vybíjí se.
1: Tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
0: Xindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje, můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Rýgrových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou, je to tvoje.
1: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song. Teďka po druhý, co ho zahrajeme, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvý. Věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme. Tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v dovolený na tom narozeninovém koncertě v Rýgráčích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu dovolenou.
2: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
1: Díky. Ahoj.
0: Syndlix, dovolená na Hit Rádiu v 8:35. Krásné ránko, šampioni. We'll be right back.

0: FM. Stejně jako nový song od Xindla X, který byl naším hostem, song Dovolená jsme hráli tady na Hit Radio, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hit Radio třeba tahle novota od Poetiky. To vás bude moc bavit. Na to rozhodně počkejte, nechoďte daleko od rádia. No a staví se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Pozor v Jablonci! 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
9: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort+.cz. Teplo chytře a úsporně.
10: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
11: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
10: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tuhle partu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, tyjo, počkej, jako zamknu jsem, vypnu jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v Českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal, asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Bodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jističe? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že si opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to samozřejmě nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici? Ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: The Weeknd za tři dny, teď tady na Hit Radio Blinding Lights 8.57. A to je čas se rozloučit. Nechce se nám, ale musíme dát prostor další muzice a dalším kolegům. A my se na vás budeme těšit kdy?
1: Zase zítra samozřejmě od 6 do 9, tak doufáme, že vy tady budete taky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám popřejeme krásné úterý, užijte si to, zvládněte dnešek.
1: A pa, pa, pa.
0: Zítra v 6.00, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Turnova na Jičín u odbočky na Hrdoňovice. Dneska tady bude probíhat údržba zeleně, tak počítejte s omezením provozu. No a s komplikacemi počítejte taky na výjezdu z Železného Brodu na Semily. Tady se střetlo osobní auto s nákladním a silnice je uzavřená. Tak i tady bacha na to, na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Autonasrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Několik stovek lidí se sešlo před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Shromáždění včera v podvečer svolali rodiče studentů a připojili se jejich děti i veřejnost. Vyjádřili tak nesouhlas se současným směřováním školy. Hejtman Martin Půta slíbil konkrétní kroky do týdne. Škody po jarních mrazech nahlásili víc než 400 sadařů. Na úrodě ovoce spočítali škody za 1,5 miliardy korun. Čísla jsou letos nižší než před 2 lety, kdy byla úroda nejslabší za 100 let. Největší ztráty utrpěli pěstitelé jablek. Následují švestky, hrušky, meruňky a třešně. V Krkonoších žije nejméně 11 vlků ve 2 teritoriích a v obou teritoriích se během posledního roku narodila i mláďata. Populace vlka obecného v Krkonoších je tak podle zprávy Krkonošského národního parku stabilní. Podle nich návrat vlka po více než století a půl není výsledkem umělého vypouštění, ale přirozené obnovy populace ve střední Evropě a migrace vlků.
2: Fotbalový servis.
9: Další 4 zápasy na fotbalovém mistrovství světa přinesly samé remízy. Španělsko vstoupilo do šampionátu překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Belgie na úvod hrála s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Fotbalisté Nového Zélandu hráli s Íránem 2-2 a Uruguay začala mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Na severu Čech měříme 11 až 15 stupňů. Dopoledne bude ještě místy polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti. Odpoledne může i místy zapršet. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný úterý, krásný dopoledne. Od mikrofonu už celý sever. Zdraví Silvie Válková. My si jdeme rozjet společný 3 hodiny plný těch nejlepších hitů a k tomu se spolu dneska mrknem na to, co se bude dít v Semilech. Potom se podíváme taky na silnici se na prohřešky ostatních řidičů, který ještě dokážeme odpouštět a který už ne. Nejdřív ale hity, tady jsou One Republic.

na Hit Radio Kontakt a já vám slíbila, že spolu mrknem do Semil, tak pojďme na to. Kamarádi, v Semilech se chystá velká akce. Festival Řemesel ve fabrice, ten bude už v sobotu 18. července a celý tenhle industriální areál se promění na živý centrum řemesel a hudby. Jestli sem vyrazíte, tak uvidíte víc než 50 řemeselníků, jak předvádí současná i tradiční řemesla. K tomu tady budou regionální pivovary, komentované prohlídky areálu, muzeum bicyklů, no je to prostě akce, na kterou chcete jít. Fakt vám můžu slíbit, že to bude skvělý. A pozor, protože my vám tady na Hit Radio Kontakt rádi děláme radost, máme pro vás lupeny sem do fabriky na festival řemesel. Jak si je vyhrát? Je to úplně jednoduchý, pojďte na naše sociální sítě, Facebook, Instagram a napište nám sem pod soutěžní příspěvek, jaká řemesla radši necháváte na profících. Co prostě, když je potřeba udělat, radši na to zavoláte člověka, který to určitě zvládne líp a bezpečněji. Tohle nám sem napište do komentářů a my od středy do pátku vždycky v odpolední show rozdáme volňásky. Takhle snadný to je, tak šupne naše sociální sítě, držím palce a k tomu už posílám DJ Lost Frequencies. Krásný dopoledne.

0: Adele a Someone Like You doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Společný dopoledne máme krásně rozjetý a mě na náš WhatsApp přišla krásná zpráva, o kterou se s váma prostě musím podělit. Ahoj Silvi, vítej zpátky, doufáme, že jsi užila dovolenou na festiáku. Nám už se po tobě v kanclu stýskalo. Zdraví Petr, Míša a Sabinka. Nádherný. Já vám za tohle strašně děkuju. Tohle je fakt moc hezký uvítání po mojí festiákový dovolený. Já musím říct, že jsem si to v Hradci na Rokáči strašně užila, až na to počasí teda, to bylo šílený. Měnilo se to fakt jako z minuty na minutu, chvilku liják, chvilku sluníčko, no dalo mi to zabrat, možná to je i slyšet na mém hlase, nějaká ta rýmička tam ještě je, ale jsem ráda zase zpátky tady s váma v éteru, tak ještě jednou díky moc za milou zprávu, zdravím Petra, Míšu a Sabču, mávám k vám do kanclu a k tomu už za malou chvilku samozřejmě pokračujeme v krasojízdě, budu pro vás mít třeba Imagine Dragons. No a nebo si dáme tuhle nálož energie. Tohle všechno už za okamžik, tak určitě nikam nechoďte a fajn úterý.
1: Nový Bor bude žít sklem. Od čtvrtka do soboty se v Novém Boru budou konat sklářské slavnosti. Budete si moci vyzkoušet sklářské řemeslo na vlastní kůži. Nakouknete do skláren a designových studií a těšit se můžete i na tradiční trh se sklem. Co dalšího vás na sklářských slavnostech čeká, vám poví starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. V úterý na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
4: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
5: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu.
7: Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Společnost

0: radostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
11: Tak to musíme do Spoltexu.
10: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
11: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
10: Tak už pojeď.
11: Spoltex.cz.
12: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: otevřených prodejnách e-obuví.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

In My Head a Rehab na Hit Radio Kontakt a kamarádi, jde se na silnice. My jsme totiž váš nejlepší parťák na cesty, to bez pochyby, ale taky si říkám, že někdy ty zážitky z cestování po našich silnicích fakt stojí za to. Mně se třeba dneska ráno na cestě sem stala jedna věc. Já jsem jela po rychlostce a někdo mi udělal pěknou myšku. Prostě vjel přede mě, blinkr žádnej, tak jsem samozřejmě začala nadávat. Já se teda musím přiznat, že nejsprostší jsem právě za volantem. Možná to máte taky tak. Nicméně to auto, co mi tam vjelo, se pak jako omluvilo, bliklo na mě varovkama, takže mě hned veškerý vztek přešel a tohle jsou prostě věci, co jako řidič dokážu odpustit. Mě ale zajímá, co vy jako řidiči taky odpouštíte a jaký prohřešky už naopak odpustit nedokážete. No, schválně mi to pojďte napsat, číslo k nám do studia 606 825 404. Já jsem na to zvědavá, tak pište, pište. Za chvilku na to mrkneme.

0: Naughty Boy a Sam Smith, la la la. I tohle pro vás má náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. My jsme si spolu otevřeli téma řidičských prohřešků, který ještě dokážete odpouštět a který už ne. Vy jste prostě skvělí. Píšete mi ve velkým a jak tak na to koukám, úplně nejčastěji, co ještě dokážete odpustit, je, že někdo nedá blinkr. To chápu. To je ještě v pohodě, když to člověka nějak neohrozí, tohle vám budiš odpuštěno. Pak tady mám zprávu od Lucky. Hezké dopoledne, co já zásadně neodpouštím je, když třeba prší nebo sněží a někdo se mi lepí na zadek a nedodržuje bezpečný odstup. Jo, tak Luci, to máme úplně stejně, tohle já teda taky neodpouštím, vždycky mě tohle to vytáčí, takže amen. A co mi ještě píše Marek? Ahoj. Co jsem nikdy neodpustil a asi to ani nikdy nedokážu, moje partnerka jednou místo benzínu natankovala plnou nádrž nafty. No, tak to zabolí. Ve snaze udělat ti radost, že natankuje plnou. No, jako hodně blbý, no. Ale jako zase, aby jsme byli úplně fair. Hele jo, každý z nás má někdy pocit, že je ten nejlepší řidič a všichni okolo řídí strašně, ale je potřeba si někdy přiznat, že taky děláme chybky, které někoho dokážou vytočit, takže jo, vesmír je asi v rovnováze. No tak díky za všechny zprávy, za chvilku už posílám další hity, krásný dopoledne.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
7: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
6: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
8: Kdo šetří, má za tři.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další.

0: i nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: na hodinkách už je desítka. Pojďme mrknout na silnice v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v Semilech, v Nádražní ulici u železniční stanice probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Tak tady počítejte s omezením provozu. No a bouračku nám hlásíte taky v Turnově v Palackého ulici. Tady se srazila dvě osobní auta, tak i tady bacha na to a sundejte nohu z plynu, jestli tudy pojedete. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Frýdlant dostal na vybudování nové čtvrti s rodinnou zástavbou 3 nabídky. Zájem o projekt radnici překvapil, zastupitelé ale kvůli nejasnostem rozhodli o zrušení soutěže a vyhlásí ji v nejbližších týdnech znovu. Vedení města se obává, že by kvůli nejasnostem mohl někdo výběr napadnout a vše zkomplikovat. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Nachystali dohodu, kde jsou hlavními body šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šůlová.
13: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
12: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. V děčínské zoo teď skotačí jedno mládě vedle druhého. Během letošního jara se tady totiž narodilo nebo vylíhlo víc než 30 mláďat napříč druhy savců i ptáků. Nejnovějším přírůstkem je samička osla domácího. Mezi další letošní přírůstky patří také dva samečci klokanů rudokrkých nebo dvě mláďata kozorožců kavkazských. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Ve Šluknově a v Turnově je 16 stupňů, v Liberci měříme 14. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, odpoledne se pak místy může přidat i přeháňka. Maximální teploty dneska mezi 17 až 21 stupni.
10: Hit Radio Kontakt.
0: A úterní dopolední rozjezd pokračuje. S vámi stále Silvie Válková a rovnou za váma posílám Alana Volkra. Jdeme na to.

0: Nico Santos a Human Being na Hit Radio Kontakt. Takhle skvěle my vám hrajeme i do toho dnešního dopoledne. Co je ale, kamarádi, taky skvělý, když máte parťáka na cesty, který pro vás sleduje silnice u nás v regionu a taky vám natankuje plnou nádrž. Co vy na to? To jsme přesně my, Hit Radio Kontakt. Každý den v odpolední show rozdáváme 2000 korun právě na benzín nebo naftu, což si myslím, že vždycky bodne. Člověku plná nádrž vždycky udělá radost a jediný, co pro to, abyste vyhráli, musíte udělat, je dát nám vědět, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Takže jestli třeba jezdíte pravidelně okolo místa, kde se ráno tvoří kolony, nebo jestli víte o nějaký nepříjemný uzavírce, narazíte na bouračku, všechno nám to dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Každý, kdo nám napíše nebo nahraje hlasovku, je automaticky zařazený do soutěže, ale hlavně tohle info může taky někomu jinému ušetřit spoustu času a starostí, takže určitě pište. Připomínám, že tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A k tomu už posílám další várku skvělé muziky. Tady je Ed Sheeran.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Eddie Kirker za námi, za chvilku je tady 10:30 a my jsme vám před malou chvilkou prozradili, jak si v našem éteru můžete vyhrát dvojku na benzín. Tyhle peníze vám dáme vyměnou za info ze silnic v našem regionu a protože jsme vaše nejlepší rádio na cesty, pojďme se spolu i teď podívat, jak to u nás jezdí. Nám už v Liberci na silnici 35 první třídy začala částečná uzavírka na mostech u Sněhuláka. To samozřejmě ucpalo město, ale ta pravá zátěžová zkouška nás teprve čeká. V pátek 19. června se v souvislosti s tím zavře taky okružní křižovatka Sněhulák, takže jo, máme se na co těšit. Já se teda přiznám, že jsem zatím neměla tu odvahu to říct projíždět. Já když jedu ráno sem do rádia, tak to radši beru přes stráž, abych někde nezůstala trčet. No ale vy, co tudy jezdíte, jak to tam takhle po ránu vypadá? Čekáte tady dlouho? No klidně nám to pojďte napsat, klidně si postěžujte. Ono toho sice k ničemu nebude, ale tak aspoň pro ten pocit ulevit si. No a já k tomu už za malou chvilku posílám další hity, tak zůstaňte s náma. Krásný dopoledne.
1: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Autonašrot.cz.
12: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
11: Volejte 776 823 833.
12: Autonašrot.cz.
11: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
12: A zdarma odvezeme.
11: Volejte 776 823 833. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic. Nebo volejte 734 579 079.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
14: Service Plus.cz.
15: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní betly TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
21: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
21: Mrknout se na auto.
20: A proč?
22: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Runaway, Pink a Hit Radio Kontakt. Tohle je kombinace, která se vám stará o ještě hezčí úterní dopoledne. A jestli něco můžu slíbit, tak je to to, že se vám postaráme i o krásný úterní večer. Po 6. hodině tady opět odstartujeme večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže milovníci oldies klasiky se mají na co těšit. No a já tady pro vás mám samozřejmě i malou ochutnávku z večerního speciálu. Dneska jsem pro vás vybrala nestárnoucí Eurodance srdcovku, se kterou si tady na malou chvilku uděláme party, tak pojďme rovnou na to. Volume doprava, protože na scénu jdou Two Brothers on the Fourth Floor a Never Alone.

0: čtvrtek. Co je odstartuje? Jaký je na první dny nachystaný program?
1: Ano, začneme už ve čtvrtek 18. června a už první den nabídneme setkání s významnou osobností českého sklářství panem Vladimírem Kleinem ve společnosti Novotný glas. Pátek pak navážeme celodenním programem Bonjour Glass, který propojí sklářské umění, design, tvůrčí dílny, prezentace mladých tvůrců i doprovodný kulturní program.
0: Vrcholem slavností je pak tradičně sobota. Hlavní program probíhá na náměstí Míru, kde se návštěvníci dostanou přímo k srdci sklářského řemesla. Co všechno se tam během dne bude odehrávat?
1: Návštěvníci zde najdou sklářský trh, ukázky tradičních sklářských technik, prezentace místních firem i oblíbený sklářský blešák u Lušických domků. Budou moci sledovat skláře přímo při práci, poznat, jak vznikají výrobky, díky kterým je nový bor známý po celém světě. Právě tady se návštěvníci dostanou nejblíže samotnému srdci novoborského sklářství.
0: Večer pak bude patřit hudbě. Na jaké koncerty se můžeme těšit?
1: Hudební program nabídne několik velmi zajímavých jmen. Například vystoupí populární slovenský zpěvák Adam Ďurica, česko-norské elektropopové trio VR Domy a chybět nebudou ani populární Boogie Boys. Večerní program doplní také Long Vehicle Circle. Během dne se návštěvníci mohou těšit i právě na akrobatická vystoupení souboru Cirkven.
0: Nedílnou součástí slavností jsou i dny otevřených dveří ve sklárnách a designových studiích. Kam se budeme moci zajít podívat?
1: Právě nahlédnout přímo do sklářských provozů je jedním z největších lákadel slavností. Návštěvníci budou moci navštívit vybrané sklárny, ateliéry i designová studia, která běžně nejsou veřejnosti přístupná. Uvidí práci sklářů, brusičů i designerů přímo tam, kde vznikají výrobky, které reprezentují Novoborsko doma i v zahraničí.
0: Návštěvníci by určitě měli zajít taky do Smetanových sadů, kde bude připravený další zajímavý program. Co nás tady čeká?
1: Smetanovy sady nabídnou takovou tu odpočinkovější část slavnostní. Uskuteční se druhý ročník Street Food Festivalu, který nabídne speciality z různých koutů světa v atmosféře velkého městského pikniku. Připraven bude také program pro rodiny s dětmi, prostor pro příjemné posezení. Je to ideální místo pro chvíli odpočinku mezi jednotlivými body programu.
0: No a až na sklářských slavnostech pozbíráte dostatek zkušeností a informací, můžete je ještě využít ve sklářském kvízu, který na vás bude čekat v turistickém informačním centru. Tak určitě dorazte poznat sklářství do nového boru. Tolik pan starosta Jaromír Dvořák, díky za rozhovor a nashledanou.
1: Těšíme se na vás v novém boru.
2: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
3: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec.

0: Skepy, přívěsy, Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
7: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
6: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
7: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
6: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
9: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
10: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 11.00 na hodinkách právě teď a my jdeme na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Turnově v Palackého ulici na křižovatce s nádražní se srazila dvě osobní auta, tak jestli tudy pojedete, počítejte s omezením provozu. No a noho z plynu sundejte taky na Jablonecku před hraničním přechodem u Harachova. Dneska tady bude probíhat údržba mostu, tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Sklo ze severu Čech září na fotbalovém šampionátu v Dallasu. AT&T Stadium v Dallasu je s kapacitou téměř 94 tisíc diváků největším stadionem celého turnaje a patří k největším a architektonicky nejvýraznějším sportovním stavbám světa. A právě tady zanechala svou stopu společnost Preciosa Lighting z kamenického Šenova. Pro stadion navrhla a vyrobila světelné instalace, které zdobí severní a jižní bar. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
11: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky dvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich hodnocení.
10: A to zcela bez sankce. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 6 večer. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 14 až 17 stupni a většinou máme ještě polojasno. Odpoledne se bude postupně zatahovat, čeká nás oblačno a místy může i zapršet. Teploty budou stoupat maximálně na 17 až 21 stupňů.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A společně už si otevíráme další hodinu plnou hudby. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a k tomu hraju Last Good Night.

ty nikdy nikoho nezabila, to má rozhodně něco do sebe a my se tady na severu přesně tímhle řídíme. Kamarádi, v plném proudu je fotbalový mistrovství světa a už ve čtvrtek čeká naší repre druhý zápas základní skupiny proti Jihoafrické republice. No a velcí fanoušci fotbalu budou mít radost, protože přímo v Liberci před radnicí vyroste velká fanzóna, kde budeme moct fandit společně. K tomu tady bude už od rána skvělej doprovodný program. Bude tady mobilní hřiště, kde budou mít turnaj děti ze třetích tříd. Potom nastoupí i starší fotbalisti, taky tady uvidíte walking fotbal, tedy fotbal hraný v chůzi. Program budou mít i tanečníci z A-stylu, no prostě bude to nabitý. V 6 hodin potom přímý přenos zápasu na velkoplošnou obrazovku, takže určitě doražte, bude to skvělý zážitek. Tak si zapište do diáře čtvrtek před libereckou radnicí a já už k tomu hraju Bruna Marse.

0: My Happy Ending a Avril Lavigne. I takhle zní úterní dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. My jsme se spolu dostali k času obědu, za chvilku je tady 11:30, ale taky se spolu pojďme na malou chvilku ohlídnout za dnešní snídaní šampionů. Ráno jsem za Michalem a Jasmin dorazil speciální host a tím byl Ondra Ládek neboli Xindl X. Společně probrali, co všechno Ondra plánuje a taky nám tady představil jeho nový song. Chci tě vzít na dovolenou. Xindl X nás chce vzít na dovolenou, tohle jsme prostě potřebovali, je to skvělý. Tak jestli jste ráno rozhovor s Ondrou nestihli, mrkněte na naše webovky hitradiokontakt.cz do podcastu, tady si to můžete poslechnout zpětně. A my už jedeme dál, za chvilku je tady Damiano David nebo Rag & Bone Man, tak zůstaňte s náma.
1: Friedland se bude v sobotu bavit. Oblíbená akce Friedland se baví plná koncertů, sportu, tance i dětských atrakcí je opět tady. Můžete se těšit třeba na koncert Adama Mišíka nebo českou parkourovou reprezentaci a spoustu dalšího. Co se bude celou sobotu ve Friedlandu dít, vám na Hit Radio Kontakt prozradí starosta Dan Ramzer. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Tahitské léto a Aquapala z Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapala z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapala.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
12: policie, záchranářů i armády České republiky.
13: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
8: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
18: Hit Radio.
19: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
18: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Tohle byl Rag & Bone Man a jeho Skin. Nádherná záležitost k dopolední pohodičce, kterou snad máte v práci, doma i na cestách. Kamarádi, my jsme v polovině června a nutno říct, že léto si teda letos dává na čas. Já tady koukám na předpověď počasí na tenhle týden a minimálně do čtvrtka tady hlásí deště, potom ale v pátek polojasno až jasno a pozor, budou třicítky. To je za mě ideální čas na to si i tady v éteru udělat pořádnou summer party. Přesně tak, v pátek ve tři to odstartujeme a budeme vám tady celý víkend hrát jenom ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Takže jestli si už teď plánujete na víkend nějakou tu grilovačku a mejdan u bazénu, my vám k tomu naservírujeme ten nejlepší letní playlist. My jsme třeba bazén dali dokupy už asi tak před měsícem a ještě jsme se nekoupali, no tak já si myslím, že už je fakt jako na čase odstartovat to léto pořádnou koupačkou. O víkendu to padne, já tomu věřím. K tomu summer party na Hit Radio a svět zas bude krásný. Taky pro vás mám malou ochutnávku toho, jak to bude o víkendu znít, takže kamarádi, volume doprava, letní megahit Pedro už letí za váma.

0: Krištof a Dominik Aladžia, Půlnoční hřích. Tohle je hodně povedená novinka, která nám zní na závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska. Opět to byla jízda. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Elfi nebo Bon Jovi, no a pak už je tady 12. hodina, Jirka Pelnář a vaše oblíbené srdcovky. Tak na to určitě počkejte. Mějte se krásně, ať to v práci hezky utíká a slyšíme se zase zítra v 9. Čau!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
3: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mi ho nechcete nechat zjít.
4: Ježiš, ale
2: on si to normálně...
4: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
3: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
2: A s tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
3: Díky.
4: Výborný.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek.

0: výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
7: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
13: Hele, co ocení sa?
12: Zase, včera jsem tam byla na rande.
13: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
12: Ale vadí to?
13: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
12: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
13: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
14: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
19: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
20: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
21: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
22: Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči v Chrastavě v Nádražní ulici se srazila dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, tak tady dejte pozor. A na trase z České Lípy na Mělník u odbočky na Chlum je rozsypané kamení na silnici, tak i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Přibývá zájemců o vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli. Úřady je mohou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, popisuje za ministerstvo vnitra Adam Rezler.
10: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
9: Pas vydaný do 24 hodin je možné vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dříve sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaně Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé republice a také na internetu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Několik stovek lidí se sešlo před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu. Shromáždění včera v podvečer svolali rodiče studentů a připojili se jejich děti i veřejnost. Vyjádřili tak nesouhlas se současným směřováním školy. Hejtman Martin Půta slíbil konkrétní kroky do týdne. Protest navazuje na demonstraci z počátku června.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hrádku nad Nisou a v Mimoni je 18 stupňů, v Tanvaldu 15. Odpoledne by se nám na severu Čech mělo zatáhnout a místy může taky zapršet. Teploty se budou pohybovat do 17 stupňů. Hit Rádio.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je 12 hodin, 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Rádio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakého seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z pěti srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers a jeho nádherný groove z roku 2001. A vám garantuju, že tohle bude vaše nová srdcovka. Právě teď.

0: Tak co na to říkáte? Superman Lovers, Starlight, rok 2001 a srdcovka s číslem 1. Tohle je Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Vy si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dámy možná třeba i dozepnou pod prsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřeboval, potřebovala, výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo? Nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super desert, šláčkovej dort, prostě něco. Jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: I přesto, že velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hitrádiu, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam & Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit, to jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Stavby z Ostravy a píše: ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem jí na diskotéce často. Siborec, volume doprava, díky moc. No tak. Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hitrádia 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českém rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to, ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás, milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hitrádiu jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela se, nebo ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hitrádiu. Srdcovka číslo 4.

0: Elton John, Ghetto Gospel. To je pátá srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hit Radio. 12 hodin 24 minut, toto uteklo teda. Máme před sebou už jen jednu jedinou srdcovku.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám dneska udělá radost? Jaká je ta vaše největší srdcovka? Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská. Nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně. To může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své. Tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777 937 777.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív.

0: deseti let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: www.cz.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

0: i na Arihep na úterní poledne 12 hodin 3 a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tedy ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13. hodiny, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 4.

0: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
12: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
13: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
14: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
18: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
19: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat zvít.
20: Ježiš, tak ale
18: pojď, on si to normálně.
20: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
19: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
18: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
19: Díky.
0: Výborný.
16: Nejsi snídaní šampion.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu už tento týden, tak si dáme Dana Bártu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Před hraničním přechodem u Harachova dneska probíhá údržba mostu, tak tady počítejte s omezením. A s omezením kvůli opravám počítejte taky na průtahu Libercem směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: XXL Výprodej v online shop CZ.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
11: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do Drozdu registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
10: Macinka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupemi u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Friedland dostal na vybudování nové čtvrti s více než 80 rodinnými domy 3 nabídky. Zájem o projekt radnici překvapil. Zastupitelé ale kvůli nejasnostem rozhodli o zrušení soutěže a vyhlásí ji v nejbližších týdnech znovu. Vedení města se obává, že by kvůli nejasnostem mohl někdo výběr napadnout a vše zkomplikovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Nebe nad severem Čech se nám postupně zatahuje. Odpoledne čekáme oblačno, místy s přeháňkou a teploty do 20 stupňů. K večeru by pak mělo mraků ubývat.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Posloucháte úterní odpoledne na Hitrádiu, 13 hodin a 3 minutky a je dobře, že posloucháte, protože už za pár okamžiků uslyšíte exkluzivní rozhovor. Přímo sem ke mně do studia Hitrádia dorazí naše fantastická česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Budeme si povídat o jejím blížícím se koncertu, který bude 25. června a zároveň nepřijde sama. Společně s ní přijdou dámy ze dvou charitativních organizací, které Kateřina Marie Tichá podporuje. Které to jsou, uslyšíte za chviličku. Buďte s námi.
2: Hitrádio Kontakt.

0: Liquido a Narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražský open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch Riegerových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
0: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
1: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jináčí nálada. Strašně se těším.
0: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia.
1: Ojojojoj.
0: Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stínu. Otevírá se už v 18 hodin?
1: V 17
0: hodin. 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
1: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45, my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně. A budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo. A právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly a budou tam i nějaké doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuju přijít brzo.
0: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66. Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
1: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje. A protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho, dlouho a sama a ne sama a je to takovej můj oblíbený love song.
0: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte začukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66. Mažu stopy

0: Naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán bude a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Rýgrových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna Zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi si vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: Já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o, buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo. A kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema. A třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Linda.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů od té doby. Jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když se to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího. Tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím, tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma, šíříme právě osvětu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tedy přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. a nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Já, mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku na toto téma.
2: No rozhodně, asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví, zároveň se tedy týká každého z nás, každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám se ocitne na konci života, takže je to důležitý a jasně osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je tady rok, plus minus, a vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám, kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, navštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále. A je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat. Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích?
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi. Vracím se na mě.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen.
5: Kdeže to je? Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
7: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
8: Service Plus.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
16: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
17: Bydlet o úroveň výš?
18: Můžete i vy.
17: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
18: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
17: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
18: Rezidence Level 21.cz.
19: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
20: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
21: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem, teď tady u nás na Hitrádiu. A zároveň Kateřina Marie Tichá právě teď i živě u nás na Hitrádiu. A nejsme tady sami, společně s námi tak jsou také ve studiu zástupkyně organizace jak babičky, tak také Cesta domů. Víme, že je to velmi zásadní téma, které nás vlastně jako spojuje, o kterém se moc nemluví. A Kateřina Marie Tichá si vybrala právě tyto dvě organizace jako charitativní organizace, které bude podporovat i nadále. Když, teď půjdu Kačí k tobě, když se řekne podporovat, co to znamená? Znamená to jenom, že sdílíš jejich informace na Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty?
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas. A měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami ze sebe, tak to se nám vrací, takže to je takovej můj mindset teď.
0: Říká paní zpěváčková z organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomů.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Co Babičky konkrétně? Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdou Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomně s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze v Rígrových sadech v 5 hodin. Je dobré tam být, bude to začínat po 5:30.
0: Mm-hmm. A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek. Já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita. Konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já se teda vybavím chuť té známky, když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu a možná i záměrně ho v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kači, tobě moc děkujeme za to, co děláš a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 3:45 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak. 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat se Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že mě tam takhle vzala sebou a je to nádherný a mrzí mě, že už je to jenom dneska, že to nemůže být třeba ještě týden.
0: Když Eva tebe vzala sebou, bereš ty někoho sebou na koncert, dáváš taky šanci mladým, talentovaným umělkyním, umělcům?
1: Snažím se, teďka zrovna v Rígrových sadech, tam během toho našeho programu, než začne náš koncert, tak tam bude taky taková mladá zpěvačka z ostravského regionu, jmenuje se Veronika Valová a je úplně skvělá a hrozně jsem zvědavá, co na ní lidi řeknou.
0: No já myslím, že bude válet. Takže moc děkujeme ještě jednou, mými hosty byli Kateřina Marie Tichá, děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky za projekt Babičky paní Týna Zpěváčková.
2: Děkuji.
0: My děkujeme a za agenturu Cesta domů paní Linda Tichotová.
2: Děkuju.
0: No a my si dáme poslední píseň. Co ty na to?
1: Jdeme na to. Krásný den.
0: Kateřina Marie Tichá, David Stipka, Divoká. Tady u nás na Hit Rádiu.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Jaké pantofy?

0: stránkách e-obuv ví.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé přední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu. V srdci

0: Prahy je máj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga Abracadabra je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy. S vámi Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V České Lípě v Litoměřické ulici probíhá výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, počítejte tady s omezením. A v Novém Městě pod Smrkem začala ve Frýdlantské ulici výstavba obchodního centra a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
10: Já bych koupil rákosku.
11: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
12: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Raňková. Plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek, to chce prosadit premiér Andrej Babiš. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak v regulaci mobilů postupovat. Podle premiéra to nestačí. Omezení by mělo platit od září 2027. Mladí lidé by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky popisuje za ministerstvo Filip Běhal.
4: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
3: A to zcela bez postihů. Vodní toky v nížinách a středních polohách Česka za posledních 140 let ztratily značnou část hmyzí rozmanitosti. Ukázala to studie vědců z Masarykovy univerzity. Ubytek druhové rozmanitosti začal výrazně dříve, než zachytili dosavadní studie. Většina dat pochází z druhé poloviny 20. století. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Sklo ze severu Čech září na fotbalovém šampionátu. AT&T Stadium v Dallasu je s kapacitou skoro 94 tisíc diváků největším stadionem celého turnaje. A právě tady zanechala svou stopu společnost Preciosa Lighting z kamenického Šenova. Pro stadion navrhla a vyrobila světelné instalace, které zdobí severní a jižní bar.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Odpoledne bude na severu Čech většinou oblačno, místy může i zapršet a teploty se budou pohybovat do 20 stupňů. Zítra pak teploty o kousek výš až na 23 a oblačno.
1: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
7: Úterní odpoledne s Hitradiem pokračuje dál, sem tam nám venku zaprší, sem tam zase vykoukne sluníčko, tak ještě si to pořád užijte, protože koncem týdne má být místa máš 35, takže se budeme smažit, grilovat, udit a tak dále, takže ten lehký deštík a těch 20 stupňů dneska, to je vlastně jako vymodlený počasí, k tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží, Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris.
1: Hitradio Contact.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo, jaká by byla vaše reakce? I to mě zajímá. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio a posílejte zprávy, posílejte hlasovky.

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons. Je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila. Protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, tak takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo. Hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověk asi promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále. Prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak jí prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe, uděláš mi kávu, kávičku. No, 777-937-777. WhatsApp je tady pro vás, co vy na to?
2: Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could.

0: Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři na Hitrádiu. Za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o tom myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás v práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hitrádio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen tak jí jako říct, udělej mi kávu. V předchozí práci jsem měl několik kolegyň a jsem způsobem to byl jako by v uvozovkách sekretářky, já stejně bych se to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave, čus.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezime. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Čekat na lepší cenu?
4: Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
4: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
4: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
13: Hele, co ocení se?
12: Zase, včera jsem tam byla na rande.
13: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
12: Ale vadí to, vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
13: To je fakt.
12: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
13: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
14: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
15: Auto na šrot.cz.
16: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
15: Volejte 776 823 833.
16: Auto na šrot.cz.
15: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
16: A zdarma odvezeme.
15: Volejte 776 823 833.
17: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
20: Hit Radio.
21: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
22: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
23: Matracezahubičku.cz.
24: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Martini, je 14 hodin 39 minut. Za chviličku ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu. A jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Nazdar, parto, odpolední show se blíží a sní ty nejlepší hity na severu Čech. Taky to nejlepší dopravní info na severu Čech, protože my jsme ten nejlepší spolujezdec, jakého si do auta můžete přát, ať už jedete do školy, ze školy, do práce, z práce, pro děti, na kroužky, z kroužku, no zkrátka laďte odpolední show už za chvilku.
1: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia na Hit Radio, 14 hodin 43 minut, za chvilku 15. hodina. S odpolední show navíc přichází také možnost vyhrát si u nás plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete součástí naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, těším se na vás zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 budou srdcovky, no a protože bude středa, tak nás odpoledne po druhé hodině čeká taky naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Tak přeju pohodový zbytek dnešního dne zítrádiem a do 15. hodiny například Dance with Somebody a Mando Diao a k tomu taky Marek Ztracený i David Guetta. Tak se smějte.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozem.

0: největší driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní betly TOP 32, kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Foodzona, merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na Jablonecku na silnici 3. třídy v Bedřichově stojí tady aktuálně porouchané osobní vozidlo, takže tady dbejte zvýšené opatrnosti. A na Semilsku na trase Stanvaldu na Harachov v Kořenově probíhá aktuálně údržba zeleně, takže tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Správa železnic důrazně varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu i kampaň Gameplay není realita. Založená je na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude nachystaný konzulární tým rychlého nasazení, který by v případě mimořádných událostí vyrazil do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy, která reguluje technologie umělé inteligence. Součástí je mimo jiné i zákaz vlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová. Zákaz bude platit od 2. prosince.
1: Fotbalový servis.
7: Na řadě míst budou moci fanoušci ve čtvrtek společně sledovat zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. Některá města nachystala velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci. Český tým se s jihoafrickým celkem utká od 18 hodin našeho času.
0: Na severu měříme aktuálně 18 stupňů Celsia. Denní maxima se dneska můžou vyšplhat až na 20. Během odpoledne čekáme zataženo, místy taky přehánky a k večeru možnost silnějších přeháněk.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show a s vámi už je za mikrofonem Denisa Janečková. Čeká nás toho spoustu a třeba už za malou chvilku se podíváme, jaký máme v Turnově echt zlato. Konkrétně se jedná o mexickou salsu, víc o tom už za chviličku, předtím si dáme Rosé, Bruno Mars a APC, který startují právě teď.

JC Stewart a taky Scars, kousek, který jsme si užili na start odpolední show Féteru Hit Rádia Kontakt. A my se pojďme podívat do slibovaného Turnova, kde žije Mexičan jménem Omar. Tenhle chlap, znáte to, přestěhujete se z jiný země, nebo my Češi třeba do jiný země, a tak nějak přemýšlíte, co vám strašně chybí u toho jídelního stolu. No a k Mexiku neodmyslitelně patří omáčky. Salsa, guacamole, nebo třeba nějaký pálivý omáčky, všechno možný, a co máme třeba tady, nevyhovuje úplně přesně právě Mexičanům a nezapadá to přesně do té kultury, není to tak, jak to má být. No tak Omar to vzal po svým a začal vyrábět svoje vlastní omáčky. Nejdřív se to rozlehlo tak po rodině, potom taky po okruhu přátel, no a teď to nabízí taky Turnovákům a i našemu okolí. Takže u nás na severu máme pravý mexický omáčky. Takže pokud chystáte nějakou Mexican night a budete třeba dělat tortily nebo nějaký ty tacos a všechno možné, co se vlastně v Mexiku dobrýho jí, tak k tomu můžete právě vyzkoušet Omarovi omáčky, který si věřím budou stát za to, protože pojďme si říct, jako kdybychom si dali třeba v Řecku naši svíčkou, tak nikdy nebude chutnat tak dobře jako tady od nás, od pravýho Čecha. Takže pojďme to brát aspoň takhle a zkuste to. Kdo jste vyzkoušel, schválně mi dejte vědět, jaký to bylo, jaký jsou tyhle omáčky, a my si mezi tím jdeme dát další pecky, protože právě teď je na pro vás nachystaný Ray Dalton a Blood Running. Lelia.

0: Zpěvačka Pink a taky její Try. Minutku po čtvrt na čtyři v éteru Hit Radio Kontakt. Takovýhle skvělý hity umí jedině Hit Radio Kontakt.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: A taky jedině Hit Radio Kontakt je ta správná volba, kterou si vemte sebou na vaše cesty, ať už je to úplně kamkoliv, protože my ovšem víme a vše vám předáme tak, abyste jezdili čistě a taky hladce. Pozor si dávejte na průtahu Liberce směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. Tady je aktuálně nové omezení provozu kvůli opravám, takže rozhodně s tím počítejte. Je to nepříjemné omezení, každopádně musíme to přežít a pozor taky na příjezdu do Trutnova s směrem od Železného Brodu, kde probíhá údržba zeleně. Tady to není na tak dlouho, ale i tak počítejte s omezením. Laďte i dál Hit Radio Kontakt, protože my si za chvilku dáme další společný dopravní servis, předtím ale ty nejlepší hity. Čeká nás Hunter X a taky Golden nebo Lost Frequency společně s Callumem Scottem a Where Are You Now. Tak si na to počkejte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
3: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for, aby mě ho nechcete nechat říct.
4: Ježiš, tak
2: ale on si to normálně.
4: To je neskutečný, 20 minut a bude brblat.
3: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
2: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
3: Díky.
4: Výborný.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
17: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
20: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
21: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
20: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
21: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
20: Zahradagalas.cz.
22: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
23: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
24: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
25: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
26: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
27: policie, záchranářů i armády České republiky.
26: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Five days.

0: Dvojce Lost Frequencies a Callum Scott se ptají, kde jste právě teď. Where are you now? Doznívá éterem Hitrády Kontakt a třeba jste právě teď doma a přemýšlíte, jaký budete mít program tenhle týden. Pokud byste náhodou nevěděli, kam vyrazit třeba zítra, věřte nám, že my se o to postaráme. Máme tady pro vás totiž skvělý tip, kam vyrazit, a to konkrétně do Jabloneckého divadla.
1: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve kterého uvidíte, už nebude opakovat.

0: Dosud neporažená Loreen a taky Euphoria, dvojnásobná vítězka Eurovize. Naprosto skvělý kousek a zároveň pojďme se podívat ale na jednoho poraženého a tím je konkrétně Bohemian Rhapsody. Kousek, který teď už je druhý nejvýdělečnější hudební film, protože první místo už obsazuje film Michael. Pokud jste na něm ještě nebyli v kině, rozhodně doporučuju a zároveň doporučuju taky sledovat programy našich letních kin tady u nás na severu. V Liberci třeba máme hned tři, a to letní kino právě na Volkeráku, potom taky na Liberecké výšině nebo v parku Budyšínská, protože já věřím, že tenhle film s takovýmhle úspěchem se v letním kině aspoň jednou představí. Takže pokud náhodou přemýšlíte a váháte, zda ještě Michaela vidět, anebo ne, rozhodně se hodně rychle rozhodněte pro ano, protože říkám vám, že tady to stojí za to a opravdu je to neskutečný kousek a neskutečný zpracování. Zároveň my si jdeme dát další pecky, za chvíli třeba letní kousek Lucenzo, Don Omar a jejich Danza Kuduro, anebo taky DJO a End of Beginning, tak buďte s námi.
1: Friedland se bude v sobotu bavit. Oblíbená akce Friedland se baví plná koncertů, sportu, tance i dětských atrakcí je opět tady. Můžete se těšit třeba na koncert Adama Mišíka nebo českou parkourovou reprezentaci a spoustu dalšího. Co se bude celou sobotu ve Friedlandu dít, vám na Hitrádiu Kontakt prozradí starosta Dan Ramzer. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Dopravní hlídka Hitrádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
9: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
10: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
9: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
11: Kdo šetří, má za tři.
12: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
11: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
12: Zítra ušetříme.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Hausbrand Café, per favore.
14: Si, signora.
15: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
16: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
19: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
17: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
18: www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

0: 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Beginning na Hit Radio Kontakt. Krátce před 16. hodinou. Koukali jste se na tu předpověď počasí, která nás čeká už tenhle víkend. Šílený teploty, 32 stupňů. A pokud hledáte program Liberecký kraj, toho nabízí spoustu. A jedním z, myslím si, krásných možných míst, kam vyrazit, je třeba Festival řemesel ve Fabrice, což je největší letní akce v industriálním srdci právě Semilska, takže určitě tam můžete vyrazit. Věřte mi, že tam si užijete úplně všechno možný. Vy tam totiž můžete se těšit na víc než 50 řemeslníků, taky regionální mini pivovary, komentované prohlídky areálu, muzeum bicyklů, otevřené ateliáry, no prostě úplně všechno. Zároveň dokonce vy, co jste si zakoupili třeba lístek už v květnu, tak dostáváte ke vstupence jedno pivo zdarma. Co víc si přát, kamarádi, je něco zadarmo, tak tam musíte být. Takže tohle si zapište určitě do svých kalendářů Fabrika 1861. Zároveň tady se nabídne spoustu skvělého programu přes celý léto, takže určitě to sledujte, my to budeme sledovat s vámi a samozřejmě vás budeme informovat o tom, co se tam bude dít. Nejbližší ale Festival řemesel. Takže tam určitě vyražte a my jdeme na další pecky, protože právě teď je před námi Kelly Clarkson a Behind These Hazel Eyes. Tak jdem na to.

0: taky Stumbling in Féteru Hitrádia a Kontakt. Odbyla nám 16. hodina a to je čas, kdy společně jdeme mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Jablonci nad Nisou v Palackého ulici na křižovatce s ulicí u Jeslí. Bourala tady dvě osobní vozidla, počítejte s omezením provozu. A taky na příjezdu do Maršovic směrem od Jablonci nad Nisou bouralo osobní auto do sloupů. Na místě zasahuje policie, tady taky počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.
13: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Týká se to těch OSVČ, kteří od ledna platí minimální zálohy a nejsou v paušálním režimu. Novou výši záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení v první polovině července na svém e-portálu. A teď opět jedno varování. Podvodníci jsou totiž při chuti. V posledních dnech se množí falešné SMSky, které upozorňují na neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Cílem je, aby lidé klikli na odkaz a podvodníci se dostali k jejich přístupovým údajům a penězům. Tak si dávejte pozor. Až jeden rok může trvat vyšetřování lodního neštěstí u Splitu. Srážku plachetnice s katamaránem nepřežili 4 Češi, další 4 lidé utrpěli zranění. Potopená loď je v hloubce více než 50 metrů a chorvačtí záchranáři se jí chystají vyzdvihnout na hladinu. Co bylo příčinou nehody, zatím odmítají spekulovat. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů. Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
0: Aktuální teploty na severu 19 stupňů, denní maxima se dneska šplhají až na 20. Během odpoledne čekáme oblačno až zataženo, k večeru možnost taky přeháněk.
11: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi je Denisa Janečková a my pokračujeme v dalších hitech. Právě teď před námi Avicii, Alou Black a Wake Me Up.

Farná a taky Miraj. Jejich vzpomeneš si z nového alba ADHD Pop a i tenhle song zazněl v Edenu a taky zazní dneska v Edenu. Pokud náhodou třeba vyrážíte, co kdybychom vám zaplatili tu cestu? Co? Myslím si, že by to bylo naprosto ideální a věřím, že by na tohle kejvnul úplně každej. My tady totiž rozdáváme plnou nádrž úplně zadara. A to za jednoduchých podmínek. Vy nám píšete vaše dopravní info, který vás potkává na silnici. Třeba nějaká uzavírka, která vás omezuje ve vašich cestách, ať už domů, do práce nebo úplně kamkoliv, a nebo třeba co jste potkali na silnici, co bylo prostě nepříjemného a nějaký to omezení. Číslo k nám na WhatsApp znáte. 606 825 404. Tam nám nahrajte hlasovku anebo napište zprávu o dopravním infu. No a hlaďte i dál odpolední show Hit Rádia Kontakt, protože třeba si to za malou chvilku taky vyhlásíme. Někdo z vás totiž dneska taky dostane plnou nádrž a věřím, že ty jízdy potom budou o něco jednodušší a lepší. Tak do toho a já vám posílám další pecky. Právě teď před námi Robin Schulz, Alida a taky In Your Eyes. Tak jdem na to.

0: mít takovouhle společnost na vašich cestách, to musí být paráda. Dermot Kennedy a taky Kiss Me. No a Hit Radio Kontakt je s vámi samozřejmě a my víme, co se děje u nás na silnicích.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Známe to tady úplně nejlíp a taky vám přinášíme ty nejčerstvější zprávy, abyste věděli, čemu se vyhnout a kde se nezdržovat. Připomínám nehodu v Jablonci na Nisou v Palackého ulici na křižovatce s ulicí u Jeslí, kde bourala dvě osobní vozidla, takže tady počítejte určitě s omezením provozu a stejně tak na příjezdu do Maršovic směrem od Jablonce nad Nisou havarovalo osobní auto do sloupu. Tady na místě zasahuje policie, takže i tady raději projíždíte opatrně a nejlépe se tomu úplně vyhněte. Pokud o něčem víte, tak nám samozřejmě dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, protože i vy můžete být majiteli plné nádrže od Hit Radio Kontakt. To vám nikdo jiný nedopřeje. Takže laďte i dál Hit Radio Kontakt, za chvíli pro nás přichystaná Adele, anebo taky Kato a John.
2: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík. The People. Claymore. AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
4: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
5: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
6: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
9: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
10: Co hledáš?
9: Trůn pro královnu?
10: Skoro.
9: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
10: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
9: To je jak sen. Kdeže to je?
10: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
11: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
16: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
15: Jak jsou ty trampolíny velké?
16: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
15: Trampolíny placené?
16: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
15: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

internetu koluje stále tenhle trend na tenhle znovu zrozený song Kato John a taky Turn the Lights Off. A pokud víte, o kterém trendu mluvím, je to takový to, jak se zasníte a najednou jste přesně tam, kde jste chtěli už dlouhou dobu být, a věřím tomu, že o víkendu budeme takhle vypadat úplně všichni, protože o víkendu nás čeká první letní den, jo? Už se to chystá, už to všechno vypukne, teploty, co koukám na předpověď počasí, jdou jenom nahoru, což je neskutečný a hrozně se na to těším. No a my si to přivoláme ještě o to víc a naladíme se na to v rámci Summer Party na Hit Radio Kontakt, která startuje už tenhle víkend. Vy si to užijete, samý letní pecky z 90. i novodobí, ale prostě ty, který přesně z něj jako léto. Takže pokud vyrážíte na koupák sem k nám třeba do Maškovky, nebo třeba na koupaliště Sluníčko u nás v Liberci, anebo prostě jenom na Lesák, tak jako tak věřím, že všem nám bude znít v hlavě ta letní pecka, kterou třeba si každý představí úplně jinou, ale někdo z vás si určitě představí Rickyho Martina Un do Stres Maria. Kousek, který máme i my tady společně, který zazní v Summer Party a který si právě teď užijeme. Takže jdem na to. Yeah!

0: taky jejich souhvězdí. Doznívá éterem Hit Rádia Kontakt a my se společně pojďme podívat, co nás čeká už za týden. Odstartovala sezóna letních akcí a jedna z nich je taky v Novém Boru, kdy se budou konat sklářské slavnosti, a to už příští sobotu. Pojďme se na to podívat.
1: Nový Bor se od čtvrtka do soboty opět stane místem, kde ožije tradice, řemeslo i současná kultura. Nový Bor bude žít sklem. Konat se tu budou sklářské slavnosti. Na to, co všechno nás na akci čeká, se zeptám starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, sklářské slavnosti v Novém Boru začínají už ve čtvrtek. Co je odstartuje? Jaký je na první dny nachystaný program?
2: Ano, začneme už ve čtvrtek 18. června a už první den nabídneme setkání s významnou osobností českého sklářství panem Vladimírem Kleinem ve společnosti Novotný glas. Pátek pak navážeme celodenním programem Bonjour Glas, který propojí sklářské umění, design, tvůrčí dílny, prezentace mladých tvůrců i doprovodný kulturní program.
1: Vrcholem slavností je pak tradičně sobota. Hlavní program probíhá na náměstí Míru, kde se návštěvníci dostanou přímo k srdci sklářského řemesla. Co všechno se tam během dne bude odehrávat?
2: Návštěvníci zde najdou sklářský trh, ukázky tradičních sklářských technik, prezentace místních firem i oblíbený sklářský blešák u Lužických domků. Budou moci sledovat skláře přímo při práci, poznat, jak vznikají výrobky, díky kterým je Nový Bor známý po celém světě. Právě tady se návštěvníci dostanou nejblíže samotnému srdci novoborského sklářství.
1: Večer pak bude patřit hudbě. Na jaké koncerty se můžeme těšit?
2: Hudební program nabídne několik velmi zajímavých jmen. Například vystoupí populární slovenský zpěvák Adam Ďurica, česko-norské elektropopové trio VR Domy a chybět nebudou ani populární Boogie Boys. Večerní program doplní také Long Vehicle Circle. Během dne se návštěvníci mohou těšit i právě na akrobatická vystoupení souboru Sirkven.
1: Nedílnou součástí slavností jsou i dny otevřených dveří ve sklárnách a designových studiích. Kam se budeme moci zajít podívat?
2: Právě nahlédnout přímo do sklářských provozů je jedním z největších lákadel slavností. Návštěvníci budou moci navštívit vybrané sklárny, ateliéry i designová studia, která běžně nejsou veřejnosti přístupná. Uvidí práci sklářů, brusičů i designérů přímo tam, kde vznikají výrobky, které reprezentují Novoborsko doma i v zahraničí.
1: Návštěvníci by určitě měli zajít taky do Smetanových sadů, kde bude připravený další zajímavý program. Co nás tady čeká?
2: Smetanovy sady nabídnou takovou tu odpočinkovější část slavnostní. Uskuteční se druhý ročník Street Food Festivalu, který nabídne speciality z různých koutů světa v atmosféře velkého městského pikniku. Připraven bude také program pro rodiny s dětmi, prostor pro příjemné posezení. Je to ideální místo pro chvíli odpočinku mezi jednotlivými body programu.
1: No a až na sklářských slavnostech pozbíráte dostatek zkušeností a informací, můžete je ještě využít ve sklářském kvízu, který na vás bude čekat v turistickém informačním centru. Tak určitě dorazte poznat sklářství do Nového Boru. Tolik pan starosta Jaromír Dvořák, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Těšíme se na vás v Novém Boru.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
5: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat zjít.
6: Ježiš, tak ale
4: pojď, on si to normálně...
6: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
5: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
4: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
5: Díky.
6: Výborný.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
12: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: vás dám sušit, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
1: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už čtyřikrát a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Sara a Every Time We Touch, Fedro Hitrádia Kontakt. My si tady umíme zpříjemnit ten den úplně se vším všudy. Kamarádi, umíte si představit, určitě se dokážete vžít do takový té situace, kdy už máte třeba těžký den za sebou a jediný, co potřebujete, je prostě něco sladkého, něco výborného, něco, co vás zároveň třeba i osvěží. No, všichni už víme, že mluvím o zmrzlině. A vy můžete vyrazit třeba do vyhlášeného zmrzlinárního koutku, nebo spíš karavanu, a vy už víte, kam mířím. Právě do Chrastavy, kde karavan nabízí různé příchutě zmrzlin. Dneska třeba je na čepu, jestli se tomu takhle dá říct vlastně, na celkově můžete si tam dneska dát kombinaci z kořice hruška, což mně se strašně líbí, že karavan nabízí takhle netradiční příchutě. Samozřejmě v nabídce dneska i vanilka a jahoda, ale z kořice a hruška? Jako stojí to za to si tam udělat i tu menší zajíčku. Otevřeno mají až do 7, takže pokud jste dneska fakt měli dlouhý den, tak určitě do Chrastavy vyražte, jenom tak na otočku dát si tu zmrzku a zase vyrazit zpátky, ono to za to stojí a věřte mi, že tohle to vás vystřelí takovým způsobem, že budete mít takovou radost najednou, že to ani nejde popsat. A my vám k tomu budeme hrát Just Be Good To Me a taky Karma je tady pro vás přichystaný právě teď, takže hlasitost doprava, rovnou to zařaďte přímo do Chrastavy do karavanu a dejte si zmrzku jednu i za mě, aspoň malou, protože já bych si taky dala.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, za pár vteřinek nám odbije pátá odpoledne a to je taky čas, kdy společně pojďme mrknout, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně připomínám, na příjezdu do Maršovic směrem od Jablonce nad Nisou bouralo osobní auto do sloupu. Na místě zasahuje policie, takže počítejte s omezením. A taky v Jablonce nad Nisou v Palackého ulici na křižovatce s ulicí u Jeslí bouralo dvě osobní auta, tady počítejte s omezením provozu. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Franto! Co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Zahraniční mise české armády stály loni přes 940 milionů korun. Výdaje tak byly asi o 340 milionů korun nižší než v předchozím roce. Nejnákladnější bylo opět působení vojáků v posílení východní hranice Severoatlantické aliance. V Lotyšsku, v Litvě, v Polsku a na Slovensku se loni vystřídala skoro tisícovka českých vojáků. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za rezort Filip Běhal.
11: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich hodnocení.
10: A to zcela bez sankce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Stalo se tak ve Francii na okraji jednání summitu G7. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se pak shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10-milionovou pokutu.
0: Zítra čekáme na severu teploty od 21 až ke 24 stupňům, během dne čekáme oblačno až zataženo, postupně můžeme počítat taky s přeháňkami a ojediněle se můžou vyskytovat taky bouřky.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show pokračuje, s vámi je Denisa Janečková a právě teď před námi Chainsmokers, taky Coldplay a Something Just Like This.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Linkin Park a Emptiness Machine právě teď doznívá. A jak už jsem zmiňovala, i dneska pro vás máme plnou nádrž. Dnešním výhercem je Jana, která nám napsala zprávu. Ahoj, jezdím denně do práce z Mníšku do Turnova a na mostě v Liberci nad Sněhulákem je provoz v jednom pruhu. Člověk se tam pěkně zdrží, takže radši sjíždím ke Globusu a beru to potom přes město. Dokážu si představit tuhle situaci, kdy sjedete vlastně ke Globusu a vlastně to celý objedete, podjedete vlastně celý tunel a najedete zase od nádraží hezky pěkně na rychlostku. A věřím, že to ráno dokonce může být i rychlejší. Takže pokud náhodou někdo máte stejnou cestu, berte si příklad tady z Jany, protože věřím, že to ušetří pár minut. Takže Janče, gratulujeme k plný nádrži, vy můžete být dalšími, dávejte nám vědět k nám na WhatsApp 606 825 404 vaše dopravní info a já vám posílám další pecky na tu vaši cestu. Právě teď Cher a taky Believe. Kousek, který je legendární, který zná úplně každý a který si všichni právě teď hezky v éteru Hit Radia Kontakt užijeme. Tak tady to je.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Benson Boone a Beautiful Things nám právě teď doznívá.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Máme to tady všechno v merku a samozřejmě vám to dáváme jako první vědět, proto jsme ten úplně nejlepší kámoš na vaše cesty a věřím, že i když jedete sami, tak nejste tolik smutní, protože právě Hit Radio Kontakt máte v uších. Pozor se, řidiči, dávejte na trase mezi Jabloncem nad Nisou a Trutnovem u Rokytnice nad Jezerou, kde bouralo nákladní vozidlo do svodidel. Počítejte tady s opatrností a připomínám taky nehodu, která se stala na příjezdu do Maršovic směrem od Jablonce, kde bouralo osobní auto do sloupu. Na místě stále policie, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info mi dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, protože i vy zítra můžete být majiteli plné nádrže. Tak hodně štěstí a vám posílám Lady Gagu, nebo taky Luise Capaldiho už za chvilku.
2: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
19: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.

0: cenách e-obuv ví.
1: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Cviany. Tradiční české vynikající pivo. Cviany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi a také Survive. Etru Hit Rádia Kontakt a před námi je kapela No Name a kousek Ty a tvoja sestra. Kapela, která se letos chystá do O2 Areny a to na konci roku 12. prosince 2026 a já vám říkám, že i já tam půjdu, protože jak já letos sbírám takový ty checkpointy za ty různý koncerty, který různě objíždím, to je neskutečný. Každopádně říkám si, že asi zážitek nebo koncert jsou ty nejlíp investovaný peníze. Pojďme si to říct takhle na rovinu, protože to už vám nikdo nikdy nevezme. Není to materiální, zároveň vy máte tu vzpomínku na celý život. Takže pokud náhodou třeba budete mít teďko někdo z vás narozeniny nebo třeba vaši blízcí, věřím, že lístek právě na koncert je dost potěší. To je takový malý tip ode mě a my si jdeme dát právě kapelu No Name. Ty a tvoja sestra, kousek, který ladíte na Hit Radio Kontakt právě teď, krátce po půl šestý. Jdeme na to.

0: Ed Sheeran a tak jeho Old Phone na Hit Radio Kontakt. Ladíte odpolední show a pár minut před 6:45. Zhruba za 20 minut už tu bude večerní speciál. Máme úterý, to znamená dekády, to znamená jenom to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jména jsou přichystaný jako třeba Bruce Springsteen, nebo taky Ace of Base, Elvis, Celine Dion a spoustu dalších. S Míšou si to dneska užijete, Míša dokáže prodat veškerý songy a zároveň vás si dokáže úplně získat. Je to takový srdcař, co se muziky týče. Ostatně asi jako my všichni, když ladíte Hit Radio Kontakt. Takže nezapomeňte ladit i po 6. 3 hodiny jenom toho nejlepšího, toho, co všichni znáte a co si třeba jen tak rádi připomenete. Společně si za chvíli dáme ještě Davida Guettu nebo Siu. Tak buďte s námi.
1: Dopravní hlídka Hit Radio Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404 o tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
12: Mrknout se na auto.
10: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.

místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

Sia a taky Chandelier, kousek, který nám pomalu uzavírá odpolední show. Kamarádi, máme úterní odpolední show za sebou. To znamená, že za chvíli se na vás chystá úterní večerní speciál. Dneska jsme toho spoustu probrali, taky jsme si řekli různý možnosti, kam vyrazit v tyhle první letní dny, který nás tenhle týden konečně čekají. No a zároveň si taky třeba Jana odnesla plnou nádrž. Vy můžete být dalšími zítra, kdo si odnese plnou nádrž, komu zaplatíme nějaký výlet zadarmo, takže rozhodně laďte i dál Hit Radio Kontakt. Teď už ode mě Damiano David a slyšíme se zítra zase ve 3. Tak zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Londýnské ulici v Liberci, pracuje se tady na silnici. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a taky na průtahu Liberce směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. Počítejte s omezením provozu kvůli opravám. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
12: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále. Být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
11: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 tisíc kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Oblačno, zataženo, místy dešť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
13: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

Hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku velká romantiárna Celine Dion, My Heart Will Go On. Vezme nás zpátky na Titanic. Teď každopádně Elvis, Little Less Conversation. Tak to je záležitost, která vám taky vlije krev do žil. Posloucháte Hit Radio. Less conversation.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: Ano, se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Sahara Hedl a taky Bára Vasiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: Ano, se stále končí.
0: Taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.

0: To začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
9: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
10: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
13: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát.

dneska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

Na kontě jich má totiž mnoho, mnoho těch, který zaznamenali globální úspěch. A Vydoudný je určitě jedním z nich. Teď jsme ho hráli na Hit Radio. V podobě Eminema to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. A vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí. No a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena.

0: Energizer se jmenoval hit, který jste poslouchali právě teď. Hit the Floor. Tak to je parta, která za ním stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v éteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry anebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.
1: Ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
2: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
13: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
14: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
15: Tak to musíme do Spoltexu.
14: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
15: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
14: Tak už pojeď.
15: Spoltex.cz.
16: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
17: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí.

0: máme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
5: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
4: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
0: Jak jsem sliboval, tak plním, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

Jestli tohle úterý nebylo úplně podle vašeho gusta, věřím, že tahle písnička to musela změnit. Return to Innocence a hudební projekt Enigma i po letech pořád skvělá záležitost. Tohle se asi neoposlouchá nikdy. Společně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. V něm vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a i ty příští minuty budou plné nostalgie. Tak třeba Farao, hitovka There's a Star, nebo Tina Turner, rodačka z Tennessee, která rozhodně patřila mezi nejvýraznější ženské hlasy všech dob a zakomponovat ho uměla snad do jakéhokoliv žánru. Na triku má třeba hitovku What's Love Got To Do With It. A tu vám na Hit Radio hrajeme právě teď.

0: Tohle je slibovaný projekt Farao. Německá dvojice, která největší boom své kariéry zažívala v letech 1994 až 1998. There's a Star jsme hráli na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.
1: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
14: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na Nová Kunratická.cz.

artist, sister Cena says funky. How bizarre.

Tak jsme si trošku zavzpomínali. Královna bělých tenisek je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než skupina Elán. Taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Klasik, který vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trance elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive. Tak jdeme na

0: I Find in Northern Town, to zpívali Dream Academy, londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity No Doubt nebo F.R. David. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
7: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvu. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skříňky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
12: Co hledáš? Trůn pro královnu?
11: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
12: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
11: To je jak sen. Kdeže to je?
12: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
13: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
16: Já bych koupil rákosku.
17: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
18: Vista Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní betly TOP 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
20: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát ještě hodinu. Pokračuje Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

0: zní písnička Guru Josh Infinity na Hit Radio. Vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař, vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby, právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí, Infinity 2008 a Infinity 2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bob.
1: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve které ho uvidíte, už nebude opakovat.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
11: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: Stand and Deliver. Tohle je partička Adam and Jens. Už teď máte hudební speciál Hit Radio Classic. Pomalu se blíží do finále. To je 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radia. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: i na www.levnězčiny.cz.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
4: V parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Classic dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připravení do příštích minut.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz. Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
10: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
8: Haló, tu jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do laundry pointu. Tam vás zase dají do formy.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Auto Koutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.

poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.